Co toho člověk nezbaví? Hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči, hepči

0: Nenaříkej, netňukej.
1: Vydebáte rýbu, bábě hej.
0: Alespoň ti trochu dál, člověk, aby se tě bál, aby rýmu nedostal.
1: Věřte mě, že bych vám jí přál.
2: Cítím noc se šimrání, pozárek leze.